Lásko, lásko, o ty sladký klame, o ty číše slasti nejvyšší, kde se duše s duší pomíší, v citu jednom zem i nebe máme.

hřích je ovšem velký vražda vzteklá. Krádež, zráda, žhářstva, otravy. Hodny, aby mečem popravy, krev a duše z těla jejich tekla.

Miluj vlas a horli ohnem spatře, kde by pravdu polkla mrákota. Hlasem, který skály stroskotá, slovanství kaž hluché, vůkol Tatře.

Pěkná bývá cnost i v rouchu prostém, kde tvář s duší stojí v odporu. Avšak třikrát hodna pozoru, kde se krása přisestřila k cnostem.

Blaze kdosi jeden čistý, smělý, oučel místo mnohých představí. V němž by jako v centru měňaví paprskové všech dnů žití tleli.

Mnoho tisíc roků různé boje mátli mysl světu celému. Starý čas lál času novému, nový se smál z předků chyb a krojek.

Nejkrásnější nade všecky cnosti, cnost, jenž vlastní cnosti ukrývá. Pohled, jehož krotkost stydlivá, jest jen zrádcem větší spanilosti.

Pravda nezná ustoupiti zlobě. Kdo jí laje, ten ji zastává. Ke cti jsou jí slova rouhavá, blud a šalba hlupců ku ozdobě.

Život jestiť rovný řece dravé, licho před člověkem tekoucí. Běda tomu, kdo jí v horoucí, šalbě svěří nohy nedočkavé.

Největší je neřest v neštěstí, láti neřestem. Ten, kdo kojí skutkem, hněv nebe lépe činí. Nezmutného oka z ruky pilné náděje kvitne. Tak jen i zlé může státi se ještě dobrým.